0: Pekné ráno, želáme Fan Rádia 6, 10.
1: A čas samozrejme aj na meninovú pesničku a dnes je to mimoriadne. Je tam intenzívne.
0: Je tam Elena Helena, tak toto znie.

0: Sleep.
1: Dobré ráno,
2: trošku Fedles.
1: Tak vstávame, je tu Zdeno z Popradu.
0: 8.09.
1: Ja, Katka a Larka, pozor.
0: Katka a Larka v hlavnej úlohe. Tieto dve, predpokladám, mladé dámy nám poslali takúto pesničku.
1: Možno mamka s cerkou. Paso Bem Sol to
0: od... ATLXS.
1: Presne tak. Jak model auta. No a Katka píše, že...
0: Céra Larka si pri tejto pesničke od 20. sekundy spieva a ja už vlastne s ňou. O, není tu banán. Že by...

receptov za 100 gramov. Broskyne len 1,69 eur za 1 kg a bravčové stehno bez kosti len 2,79 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

centov za 100 gramov. Broskyne len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové stehno bez kosti len 2 eurá 79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.